0: Magické léto v Aquapolis Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzavek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Tohle je Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 6. srpna. Dnešní datum nás dovede k dámě, která byla natolik v hudební oblasti schopná, že se ve své době obešla bez významnější oficiální podpory. Představíme si ji v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Clevelandský orchestr pod taktovkou Kristofa von Dohnání dohrál předehru k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. A my se jedné dámě v dnešním ranním vysílání budeme také věnovat. Nebude to Prodaná nevěsta, ale Barbara Strozzi, italská skladatelka a pěvkyně středního barokního období. Více se o ní dozvíte za chvíli. Teď už budeme poslouchat další melodii naší ranní nabídky. Tou je od Josefa Haydna melodie ze třetí části koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 F-dur. Sól má Leif Uwe Andsnes a doprovází norský komorní orchestr.

Slyšeli jsme ukázku z Haydnova koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 F dur. Třetí část finále tohoto koncertu nám hrál Leif Uwe Andsnes a zároveň také řídil doprovázející norský komorní orchestr. Je 7 hodin 12 minut, nás za chvíli čeká skladba Camille Saint-Saëns a vás možná také čeká cesta vně domu nebo bytu a tak možná očekáváte také, jaké bude počasí. Teploty budeme mít opět poměrně vysoké, 28 až 30 stupňů Celsia, ale navíc očekáváme oblačno až zataženo ráno a pak opět odpoledne lokálně občasný déšť, přehánky nebo i bouřky. Ojediněle mohou být také silné. Večer budou od severozápadu srážky ustávat a částečně ubyde i oblačnosti. V takovém počasí si dokážete představit, že i skvělý, krásný hudební nástroj, trombon, kdyby se chtěl rozběhnout na běh na 100 metrů, tak by mu to nešlo tak rychle. My si zvuk tohoto nástroje připomeneme ve skvělém umění Guillauma Coté de Moulina, který dokáže hrát na trombon tak pěkně, jak vám za chvíli ukáže. A stejně tak pěkně jej bude doprovázet Lorraine Vachal na klavír v Cavatine des Dur pro trombon a klavír Camille Saint-Saëns.

Slyšeli jsme kavatinu Desidur pro trombón a klavír a Guillaume Coté de Moulin s trombónem šťastně doběhl do cíle, doprovázen Lorenem Bacchalem, který hrál na klavír. Skladbu Camille Saint-Saëns z roku 1915 doprovodí filmová melodie. Tentokrát pochází od Jerryho Goldsmithe a je to filmová melodie k sérii filmu The Motion Picture Star Trek z roku 1979, vlastně jedna z těch prvních. Hrát nám ji budou filharmonici města Prahy. Je 7 hodin, 18 minut.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dalský symfonický orchestr pod taktovkou Bernarda Maty nám zahrál část z díla Manuela de Falli ze svity Třírohý klobouk. Z tohoto baletu jsme slyšeli pátou část sousedskou. Ještě 3 minuty a bude 7:30 a právě v takový čas také budeme poslouchat hudbu Scotta Joplina, jeho známou skladbu Bavič, The Entertainer. Ale ještě předtím je tu setkání s jednou obdivuhodnou dámou z období baroka. Je to Barbara Strozzi, italská skladatelka a pěvkyně, která byla pokřtěna 6. srpna. Dnes 6. srpna máme, ovšem ona byla pokřtěna v roce 1619 v Benátkách a vyrůstala v období, kdy Benátky postihly různé epidemické rány, takže neměla dětství jednoduché, ale naštěstí se svojí matkou přežila. Zajímavé je to, že se narodila služebné v jednom z bohatých domů Giulia Strozziho a právě tato rodina pak tuto malou dívenku adoptovala. Možné je, že Strozzi byl jejím skutečným tatínkem, kdo ví, ale postaral se určitě o to, aby Barbara Strozzi získala nejenom vzdělání, ale také, když bylo pochopeno, že má velký hudební talent, tak také, aby ten hudební talent mohla uplatnit. Pan Strozzi založil totiž hudební spolek Academia delle Unisoni, aby Barbara měla příležitost rozvíjet a hlavně prezentovat své hudební schopnosti.

Dozněla skladba The Entertainer Scotta Choplina. Hrál nám Itzhak Perlman a Daniel Barenboim. Je 7 hodin 32 minut. Máme 6. srpna a právě před 47 lety byla právě 6. srpna pokřtěna pěvkyně a skladatelka středního barokního období Barbara Strozzi. Pocházela z Benátek, tam se narodila služebné, ale adoptovala ji rodina Strozziů a hlavně Giulio Strozzi. Má se za to, že snad byl i jejím skutečným otcem. Giulio Strozzi byl básníkem a libretistou a byl poměrně slušně zajištěný a tak mohl umožnit této mladé zpěvačce a později také skladatelce, aby uplatnila svůj talent. A ta jej uplatňovala velmi zdatně, neboť při pozdějším dospívání už bylo o ní známo, že byla skvělou pěvkyní a dokonce Nicola Fontey vydal 2 svazky písní s názvem Pizarre poetiče, plné chvály Strozziných pěveckých schopností. A právě to byly písně, které začala komponovat také Barbara Strozzi. A ta si snažila najít i další mecenáše své tvorby. Věnovala své opusy třeba Ferdinandovi III. Rakouskému nebo Aně Medičejské, ale bohužel jejich přízeň příliš nezískala. A tak se snažila vydávat své svazky, písní a dalších skladeb, především světských, na vlastní pěst. A dařilo se.

0: Slyšeli jsme finále symfonie číslo 39 Es-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Přesto, že jde o klasicistního skladatele, nám jeho hudbu hrál amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana. A my se o baroku v dnešním ranním vysílání také bavíme trochu více, neboť si připomínáme barokní skladatelku a pěvkyni z Itálie Barbaru Strozzi, která se narodila jako nemanželské dítě a manželství sama později jako dospělá nikdy neuzavřela. Přesto měla 3 děti. Má se ale za to, že měli všechny stejného otce a také všechny vstoupili do kláštera. Barbara Strozzi ne, kdepak, ta zůstala u světské tvorby, té hudební, a má se za to, že byla nejplodnější ze skladatelů a skladatelek svého období. My si jednu z jejich písní nyní připomeneme, a to díky Magdaleně Kožené, která zaspívá píseň Barbary Strozzi Udite Amanti za doprovodu Private Musique pod vedením Piera Pizzla.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Nindry dohráli třetí část klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice. Dohráli přesně v 8 hodin. Na řadě jsou zprávy a pak další část našeho ranního vysílání. Tu otevře mexický tanec George Gershwina a v té druhé hodince ranního vysílání na vás čeká i soutěž o dvě vstupenky na jeden moc pěkný koncert na svatovícké varhanní večery.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo včera večer. Rodinám obou mužů jsou dosud k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychickou podporu a pomoc. Progresivní kandidát Abdul El-Sayed v Michiganu zvítězil v klíčových demokratických primárkách pro volby do Senátu. V těsném souboji porazil kongresmenku Hilly Stevensovou, kterou podporovalo tradiční křídlo demokratické strany a na jejíž kampaň sponzoři vynaložili desítky milionů dolarů. El-Sayed se v listopadu o senátní mandát utká s republikánem Mikem Rogersem. Republikánský prezident Donald Trump na El-Sayeda krátce po jeho vítězství slovně zaútočil a označil jej za komunistickou nulu. Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ceny se budou předávat 14. září v Torontu. Snímek se tímto oceněním kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Volklor je experimentální videoesej, která zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Vznikla jako absolventský film na FAMU v Praze. Ve světové premiéře se film představil na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Dnes očekáváme, že v Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné, k večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Stejně tak bude na Moravě i ve Slezsku. Všem tam bude o něco tepleji. Nejvyšší průměrné teploty se budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia a na Moravě a ve Slezsku může být až 37. V 1000 metrech na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. To je ze zpráv všem, teď už na vás čeká Mexiko. Klasický tanec George Gershwina.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl mexický tanec George Gershwina a my poslouchali, jak jej zahrála Cincinnati Pops Orchestra pod taktovkou Erika Kunzla. Je 8 hodin, 7 minut a nás čeká sen lásky Ference Lista. My se zaposloucháme do toho, jak pěkně zahraje tuto skladbu Jiliu.

0: Slyšeli jsme Sen lásky. Hrál nám čínský klavírista Yi Lium a dohrál v 8 hodin 11 minut. Za chvíli na nás čeká Roman Patočka a Pražský komorní orchestr. Pochopitelně jen pomyslně, protože uslyšíme nahrávku, a to velmi pěknou nahrávku hudby Františka Bendy. Třetí část koncertu pro housle a orchestr D-dur. Než se ale tak stane, je tu ještě pozvánka k dalšímu poslechu našeho ranního vysílání, neboť máme pro vás připravenou soutěž o dvě vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů. Tyto svatovícké varhaní večery jsou jedinečným hudebním letním festivalem, kterým vám nabízí možnost naslouchat mistrovským dílům varhaní hudby přímo v srdci katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. A konkrétně vás zveme na koncert, který se uskuteční příští týden v úterý 11. srpna a hrát vám bude na varhany Michal Novenko, český varhaník, skladatel a pedagog, ale nebude sám, neboť jej v některých skladbách a hudbu hranou na varhany doprovodí zvuk trubky a Jiří Houdek. Více o programu vám řeknu, až budeme soutěžit. Teď už je připravena skladba Františka Bendy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soněšnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Výhry.
6: Slevy.
5: Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme v úpravě pro klarinet a klavír Selanku, idylu Zdeňka Fibicha. Hrál nám Marek Švejkar a Lenka Korecká. 8 hodin 27 minut, čas pro dnešní ranní soutěž. Díky níž budete moci vyhrát 2 vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů. Jak už jste slyšeli, je to jedinečný letní festival, který vám nabízí možnost naslouchat mistrovským dílům varhaní hudby přímo v srdci katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. My vás zveme na koncert, který se uskuteční příští týden 11. srpna v úterý, a to od 19 hodin v katedrále svatého Víta. A hrát vám na něm bude Michal Novenko, český varhaník, ale také skladatel a pedagog. A nebude sám. Už jste také slyšeli jméno Jiří Houdek, skvělý hráč na trubku, jej doprovodí a zahraje například ve skladbě Michala Novenka svatováclavská fanfára pro trubku a varhany. Ale uslyšíte i některé další skladby, ve kterých se ozvou nejenom varhany, ale i trubka. Budou to skladby různého druhu, například od Johanna Sebastiana Bacha, nebo od Josefa F.N. Segra, nebo Bohuslava Martinů, či Pavla Josefa Bejvanovského. A také od dalších. Ty najdete v programu celého festivalu pochopitelně na webových stránkách svatovíckých varhaních večerů. Dříve než budeme soutěžit, je důležité připomenout, že soutěžíme podle pravidel, a ta pravidla této soutěže najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. Také připomínám telefonní číslo k nám do studia, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. Tím číslem je číslo 739 987 987. Volejte prosím jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce, a ta se týká jednoho ze skladatelů, od něhož uslyšíte skladbu pro varhany a trubku. Bude to sonáta G-moll právě na zmíněném koncertu, na kterém má bude hrát Michal Novenko a Jiří Houdek. Tím autorem této skladby je Pavel Josef Vejvanovský. Tento skladatel našel uplatnění po studiích u olomouckého biskupa Karla Lichtensteina jako člen orchestru působící v jednom krásném městě ve Zlínském kraji. Mě zajímá název tohoto města. Připomenu, že v tomto městě najdete třeba arcibiskupský zámek a nebo květnou zahradu.

0: Sbor Scholars Baroque Ensemble nám dospíval část z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla Alleluja. A já také mohu zvolat Alleluja, mám vítěze dnešní radní soutěže. Díky níž onen vítěze získá dvě vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů, konkrétně 11. srpna od 19 hodin, na kterém bude hrát Michal Novenko a také na trubku jej doprovodí v některých skladbách Jiří Houdek. Já se ptal na název města, ve kterém působil mimo jiné autor jedné ze skladeb, které uslyšíte 11. srpna ve svatovícké katedrále, tedy Pavel Josef Vejvanovský. Ten po skončení studií vstoupil do služeb olomouckého biskupa Karla Lichtensteina a působil jako člen orchestru na jeho reprezentativním sídle, které se nenachází, respektive v rámci naší dnešní otázky, nenachází v Olomouci, ale v jiném krásném městě ve Zlínském kraji. Je to arcibiskupský zámek, na něm působil Pavel Josef Vejvanovský a v tom městě najdete i květnou zahradu. A je to pochopitelně Kroměříž. Správnou odpověď mi dnes zavolal jako první pan Jiří Mazur. Já mu gratuluju ke skvělé odpovědi, znalostem i k těm vstupenkám, protože půjde o nádherný koncert a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Česká filharmonie nám dohrála pod vedením Serge Baudot 8. část hudby k dramatu Maurice Maeterlinka Pelléasa Mélisandea od Jeana Sibelia. Z této scénické hudby jsme slyšeli intermezzo. Je 8 hodin 37 minut a zaposloucháme se nyní do hudby, ve které zazní i lidský hlas, pěkný tenor Rolanda Biazona. Zaposloucháme se totiž do árie z opery Lo sposo del Uzo Cilio Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme, jak krásně zpívá Rolando Biazon za doprovodu London Symphony Orchestra pod vedením Antonia Papana.

Když jsme slyšeli Rolanda Viozuna v této skladbě od Wolfganga Amadea Mozarta, pak si dokážete představit, že příznačný název také tato skladba má, respektive celé dílo z níž pochází, tedy Oklamaný ženich, tak se překládá název opery Lo sposo de Luzo Wolfganga Amadea Mozarta. A jednu z árií nám Rolando Viozun zaspíval za doprovodu souboru London Symphony Orchestra pod taktovkou Antonia Papána. Ještě 3 minuty a budeme mít 9:15, to už ale bude znít hudba Ernsta Golda z filmu Exodus z roku 1960 a zazní díky Filharmonikům města Prahy.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
9: Tak to je další level.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Později už tam budem.
12: Přestaň. Štěl mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Soubor The Hilliard Ensemble pěkně zakončil vysílání dnešního ranního bloku skladbou Tomáse Luise de Victoria Tedet Animam Meam. Za chvíli bude 9 hodin a my pokračujeme dál. Jsem rád, že vás mohu provázet i dnešním dopoledním vysíláním. A tak s Filipem Sichrou budete prožívat i následující hodiny až do 12 hodin dopoledne. Ta následující skladba, kterou společně uslyšíme, pochází od Amilcare Ponchielliho. Je to tanec hodin slavný z opery La Gioconda. Hrát nám je bude Pražský symfonický studiový orchestr pod vedením Petra Tomčányho. A skladbu uslyšíte těsně po 9.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pražský symfonický studiový orchestr vedený Petrem Tomčánem dohrál Tanec hodin z opery La Gioconda Amilcare Ponchielliho 7 minut po 9. hodině. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha dnes s Filipem Sichrou, který vás ze poslechu i další skladby, a tou je část z díla Ludvíka van Beethovena. Je to 7 variací na píseň God Save the King v C-dur, tak jak ji nahrál Melvin Tan.

Doznělo 7 variací na píseň God Save the King v C-dur od Ludwiga van Beethovena a hlavně od Melvina Tanna, který nám hrál před chvílí na klavír. Je 9:45 a vy posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, nyní také s hudbou filmovou od Jamesa Newtona Howarda. Zaposloucháme se do melodie, která doprovázela snímek King Kong.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Doznělo Adagio pro smyčce Samuela Barbera. Hrál nám je Pittsburghský symfonický orchestr pod vedením Manfreda Honecka a dohrál minutu po půl desáté. V dopoledním vysílání vám nyní na Rádiu Klasik Praha nabídneme hudbu Pavla Haase, skvělého skladatele první poloviny 20. století, který byl mimochodem bratrem herce Hugo Haase a také žákem Janáčka. Uslyšíme z cyklu 4 písně na slova čínské poezie píseň v bambusovém háji. Zpívá Bela Adamova, doprovází Michael Gess.

Dozněla skladba českého skladatele, který byl bohužel zavražděn v Osvětimi v roce 1944, ale než se tak stalo, stihl zkomponovat mnoho pěkných skladeb. Jednu z nich jste slyšeli, byla to píseň V bambusovém háji ze 4 písní na slova čínské poezie. Zpívala nám Bela Adamova, doprovázel Michael Gess. Nyní se zaposloucháme také do skladby českého skladatele, a to slavného Antonína Dvořáka. Čtvrtou část jeho smyčcového kvartetu číslo 12 v dur, tedy amerického, nám zahraje Pavel Haas Kvartet.

Slyšeli jsme finále čtvrtou část smyčcového kvartetu číslo 12 v dur amerického Antonína Dvořáka, a to od kvarteta, které nese jméno Pavel Haas Kvartet. Hráli nám Veronika Jarůšková, Eva Karová, Pavel Nikl a Petr Jarůšek. Je 9 hodin 40 minut a my se teď zaposloucháme do hudby Michaela Pretoria, což je německý skladatel přelomu 16. a 17. století. Uslyšíme však úpravu jeho skladby, a to od švédského skladatele 20. a 21. století, dalo by se říci, od Jana Sandströma. Ten totiž upravil Pretoriovu skladbu Es ist ein Entsprungen do sborové podoby. Zpívat nám ji bude sbor Bavorského rozhlasu pod vedením Petra Dijkstra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme Klasik Praha.

Neman Jaradulovič a německý symfonický orchestr Berlin pod vedením Michaila Jurovského nám dohráli ruský tanec z baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. A my se vydáváme za další pěknou skladbou. Již je část s Requiem Gabriela Fauré. Šestou část Libera Me nám zaspívá Håkon Hagegård a Bostonský symfonický orchestr pod vedením Seiji Ozawy jej doprovodí.

Dozněla skladba Gabriela Fauré. My se zaposlouchali do Libera Me, do šesté části Requiem. Nyní nás čeká ještě do 10:00 krátká skladba, kterou nám zahraje, nebo spíše zaspívá jedna z vynikajících pěvkyň. My budeme mít možnost slyšet totiž část z Mesiáše. A to část nazvanou Why do the nations so furiously rage together? Zpívat nám ovšem nebude pěvkyně, to jsem se zmýlil, teď totiž uslyšíme část, kterou naspíval Nathan Berg a za doprovodu souboru Les Arts Florizan pod vedením Williama Christieho.

Right to the nation's bed. So pure it is, Adam, so pure it is, Adam.

0: Vyslechli jsme nádherný basbariton Nathana Berga, a to v části druhé oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Zpíval nám za doprovodu souboru Les Arts Florissants pod vedením Williama Christieho a dopíjel těsně před desátou. Nyní už je 10 a to je další čas pro pěkný poslech. Za chvíli například skladby Josefa Haydna, finále symfonie číslo 93 D-dur. A také na vás v tomto dnešním dopoledním vysílání a právě v této hodince čeká soutěž, a to o dvě vstupenky na koncert Lípa Muzika Mezinárodního hudebního festivalu, který letos slaví už 25. ročník.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla čtvrtá věta symfonie číslo 93 D-dur Josefa Haydna. Hrál londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla. Dohrál chvilku po desáté a nás čeká nyní opět seznámení, nebo spíše k oživení, jedna z pěkných skladeb z díla Edvarda Elgara. My se zaposloucháme do Air a už za chvíli nám je zahraje Kenneth Cillito a Stephen Shingles.

Slyšeli jsme z dob Holbergových, z této svity Edvarda Hagerupa Grieka, čtvrtou část R. Hrál nám Kenneth Cillito, Stephen Shingles a Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Marinera. Za chvíli hudba z filmu Rabín Jákob z roku 1973. Je to hudba, kterou zkomponoval Vladimír Kozma a my uslyšíme, jak ji nově nahrál Renaud Capuçon a soubor Les Siècles pod vedením Duncana Warda. A bude to ukázka z druhého alba filmových melodií Renaud Capuçona. A připomínka známé komedie s Louisem de Funès. My se také zaposloucháme do dalších melodií po této. Ale navíc vás čeká v této hodince dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha soutěž. A vyhrát budete moci už za chvíli během následujících skladeb dvě vstupenky na vystoupení souboru Calabis Quintet na 25. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Ten koncert nese název Dámy hrají dámy a uskuteční se 3. října od 19 hodin.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla ukázka z díla Juana Chrysostoma de Arriaga. My se zaposlouchali do druhé části symfonie D moll. Hrál ji skotský komorní orchestr pod vedením Charlesa Mackerase. V následujících minutách nám bude hrát Yuja Wang, vynikající, dnes už mladá, klavírní, celosvětová hvězda. Zahraje nám třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F dur Dmitrije Šostakoviče. Hrát bude za doprovodu Boston Symphony Orchestra pod taktovkou Andrise Nelsonse.

Slyšeli jsme třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F dur Dmitrije Šostakoviče, a to v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse. Hrála nám Yuja Wang a hrála krásný solo. Ta předchozí skladba byla nahrána v roce 2025 a připomínala výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče. Letos v roce 2026, tak na tento rok připadá 120. výročí narození tohoto slavného a vynikajícího skladatele. Nyní nás čeká Ote dvorda Elgára, druhá část symfonie číslo 2 S dur. Hraje orchestr Philharmonia Orchestra pod taktovkou Andrew Davise.

Slyšeli jsme druhou část symfonie číslo 2 S-dur Edvarda Elgára v podání souboru Philharmonia Orchestra pod vedením Andrew Davise. Tato skladba dozněla 11:45 a nás nyní čeká soutěž. Dopolední soutěž o 2 vstupenky na koncert 25. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Jeden z těch koncertů se odehraje 3. října od 19 hodin a předvede vám, jak dámy hrají dámy. Těmi dámami, které budou hrát, budou členky Kalabis kvintetu, a to jsou Zuzana Leimer, Jarmila Fermářová, Anna Sisová, Denisa Beňovská a Adéla Psohlavcová. Zahrají vám jiné dámy, respektive skladby dámských skladatelek Amy Beach, Geraldine Mucha, Edvarda a dalších také skladatelů Edvarda Elgára a Karla Nielsena. To bude program, který budete moci slyšet na koncertu s názvem Dámy hrají dámy 3. října od 19 hodin. A možná víte, že hudební festival Lípa Muzika se koná na obou stranách hranice, tedy německé i české. A právě tento koncert můžete slyšet v nádherném prostředí evangelicko-luteránského kostela ve Waltersdorfu. A to, jak už jsem říkal, 3. října o 19 hodin. Je tedy dostatek času na to, abyste si připravili cestu do tohoto krásného místa a zažili tam nádherný hudební večer. Dříve, než řeknu soutěžní otázku, připomínám, že soutěžíme podle pravidel. Ta pravidla najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také připomínám telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. Tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Prosím, volejte nám jenom po dobu následující skladby, kterou bude skladba od Petra Verloka, Capriole Suite, 2. část, Pavana. A teď už se dostávám k soutěžní otázce. Jak jste slyšeli, dámy z Kalabis Quinteta nám zahrají skladby 3. října v kostele ve Waltersdorfu, také skladby ženských skladatelek. A mezi nimi je i skladba Geraldine Muchy, což je skladatelka, která nese jméno, které zdědila nebo spíše vyvdala, nebo dalo by se říci, má jej díky tomu, že je v určitém vztahu k českému grafikovi a malíři Alfonzi Muchovi. A mě zajímá, v jakém vztahu Geraldine Mucha byla sestrou Alfonze Muchy, dcerou Alfonze Muchy nebo snachou?

0: Slyšeli jsme Pavanu, druhou část Capriole Suite Petra Verloka. Hrál nám Orchestr Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merindra. Dohrál 7 minut před 11. hodinou a také nám hrál během chvíle, kdy jste mohli volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku a tak získáte dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Letos se bude konat už 25. ročník a my vás zvali v rámci soutěží na koncert s názvem Dámy hrají dámy, na kterém vystoupí se skupením Calabis Quintet, složené ze samých skvělých hudebnic. Hrát vám bude 3. října v evangelicko-luteránském kostele Waltersdorf, mimo jiné i skladbu Geraldine Muchy. A mě zajímalo, v jakém vztahu příbuzenském byla paní Mucha k našemu slavnému malíři a grafikovi Alfonzi Muchovi. Měli jste na výběr ze 3 možností, ale bohužel ke mně se nedostala žádná z těch správných, respektive žádná, která by odpovídala správné odpovědi. Ptal jsem se na to, zda byla Geraldine sestrou, dcerou nebo snachou slavného malíře. A správná odpověď zní snachou. Vzala si syna, grafika a malíře Alfonze Muchy, kterým byl Jiří Mucha, český prozaik, publicista, scénárista a překladatel. Bohužel cenu tedy nepředávám, nicméně vás zvu srdečně za celé naše rádio právě na jakýkoliv koncert dalšího ročníku Lípa Muzika, letos tedy 25. a především v tuto chvíli na koncert Dámy hrají dámy.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný

0: Doznělo pěkné hraní orchestru of St. Luke's pod vedením Ericha Sterna a hráli nám jeho členové Dancing Variation, část ze svity z baletu Fancy Free Leonarda Bernsteina. Za chvíli bude 11 hodin, asi 11. také uslyšíte další skladbu dopoledního vysílání. Od Antonína Dvořáka to bude rondo pro violončelo a orchestr. Solo má Jan Páleníček a doprovází jeho Česká komorní filharmonie. Tu vede na nahrávce Ondřej Kukal.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba Alexandra Desplata k filmu Kód Enigmy. V následující chvíli se opět v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha vracíme ke klasice, a to dokonce české, k hudbě Františka Xavera Duška. Uslyšíme třetí větu symfonie B-dur. Hraje nám soubor Helsinki Barokko Orchestra pod taktovkou Apa Heikkinena.

Dozněla hudba Františka Xavera Duška. Hráli nám hráči souboru Helsinki Baroko Orchestra pod vedením Aapa Häkkinena Duškovu symfonii B-dur, konkrétně třetí větu této symfonie. Nyní se přeneseme k tvorbě Friderika Chopina. Uslyšíme skladbu, která byla vydána v roce 1870, ale pochází z roku 1830 a věnována byla autorově sestře Ludvice. Dílo je smutně spojeno s druhou světovou válkou. Pianistka Natalia Karpa tuto skladbu zahrála dozorci v koncentračním táboře Amonu Goethovi, který na základě toho nechal žít. Po válce se skladba stala těžištěm jejího repertoáru. Během svého posledního živého vystoupení v rozhlase v září 1939 během obléhání Varšavy skladbu hrál Vladislav Špilman, hlavní postava polanského filmu Pianista z roku 2002. Nám nyní bude noturno číslo 20 cis-moll hrát na housle Sylvie Hesová a na harfu Kateřina Englichová.

Dozněla skladba Frédérica Chopina, o které jste slyšeli, jak byla výraznou skladbou nejenom ve filmu, ale také v životě jedné z předních pianistek Natalie Karp. Noturno číslo 20 si smol. My jsme slyšeli úpravu pro housle a harfu. Na housle hrála Silvie Hesová, na harfu Kateřina Englichová. Jsou 2 minuty po 11:30 a my se vydáme až na Kubu, a to s kubánskou předehrou George Gershwina. Tak to zpracoval svůj zážitek z pobytu na tomto ostrově a my uslyšíme jeho hudební vzpomínky v podání Chicagského symfonického orchestru pod vedením Jamesa Levina.

Dozněla kubánská předehra George Gershwina. Hrál ji Chicagský symfonický orchestr pod vedením Jamesa Levina. Dohrál ji 2 minuty před 11:45. Náš program vás nyní zavede až do hluboké minulosti, do doby, kdy působil John Dowland. Je to píseň z roku 1597 z pera tohoto anglického renesančního loutnisty, která za chvíli zazní Away with these self-loving clets, tak se jmenuje, a my ji můžeme přeložit jako pryč s těmi samolibými hochy, které nikdy nezasáhne Cupidův šíp. Zpívat nám bude Joel Frederiksen a doprovázet ansámbl Phoenix Munich, a to v té následující chvíli, kdy se budeme moci zaposlouchat do hlasu amerického pěvce, který mimochodem je také skvělým loutnistou.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Samuela Coleridge Taylora, afrobritického skladatele, který byl ve své době velmi úspěšným autorem. My teď měli možnost ocenit jeho skladby díky projevu Maji Magap, která hrála na housle, a Matthew Shelhorna, jenž ji doprovázel na klavír. A od Samuela Coleridge Taylora, skladatele přelomu 19. a 20. století, zazněla třetí ze čtyř charakteristických skladeb valčíků. 11 hodin, 55 minut a další pěkná skladba dopoledního vysílání, tentokrát už poslední. Je to Meditace z opery Thais v úpravě pro klavírní solo. Tuto skladbu Žila Masneta nám zahraje Andrew von Oyen.

0: Slyšeli jsme slavnou meditaci z opery Thais. Tentokrát v úpravě pro klavírní solo. Na klavír hrál Andrew von Oyen. Je 12 hodin pravé poledne a to značí, že už za chvíli se zaposloucháte do další skladby, která už je ale součástí dnešního odpoledního programu Rádia Klasik Praha. Tím vás bude provázet Ivan Dlask, Filip Sichra se loučí a přeje vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Dva hobbyisté, Julia Gervood a Antonin Kempden, hráli spolu s The London Virtuosi, které řídil John Georgiadis v části Allegro, koncertu pro dva hoboje F-dur Tomasa Giovanniho Albinoniho. A to byla první skladba po 12. hodině ve čtvrtek 6. srpna, kdy vás od mikrofonu zdraví Ivan Las. A je tady jedna stálá situace, totiž neustále vysílání Rádia Klasik Praha pro vás. No ale taky vyšší teploty, které dál budou panovat u nás, víc si o tom povíme v předpovědi počasí, když než je tam pravda o trochu příjemněji. Hezký den.

0: Klavírista Daniil Trifonov zahrál od Dmitrije Šostakoviče fugu číslo 3 z jeho tří fug pro klavír.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je to tak, je tu náš pravidelný pořad. Finská dirigentka Dalia Stasevská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou, a vyšlo 17. července na labelu Platoon. Název alba Ukrainian Mixtape evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předhra od Levka Koloduba, následuje symfonická balada Gražina od Borise Liatošinského podle básně Adama Mickiewicze, dále Nocturno de Dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka. A vše uzavírá předhra k opeře Taras Bulba od Mykoly Lysenka. Dle svých slov chce dirigentka touto nahrávkou přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela klasický hudební repertoár této země, na západě téměř neznámý, objevovat až v pozdějším věku, neboť od 5 let žije ve Finsku. Její manžel je mimochodem pravnukem Jeana Sibelia. Britský časopis Gramophone albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. Jako hudební ukázku teď uslyšíme předehru k Lysenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevská.

Skončila hudební ukázka, která byla z novinky týdne. A to z alba, na kterém je hudba ukrajinských autorů. My jsme teď slyšeli od Mykoly Lysenka ukázku z operu Taras Bulba, z opery Taras Bulba, tady předehru, k tomuto dílu, a všechny skladby hraje symfonický orchestr BBC, který řídí Dalia Stasevska. Teď se už budeme věnovat filmové hudbě a pak uslyšíte taky, co pro vás Nikola Bojčev připravil na středu 12. srpna od Jamese Hornera. To teď bude hudba z filmu Statečné srdce, který byl natočen v roce 1995.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Přirozeně, že nahrávek slovanských tanců Antonína Dvořáka existuje bezpočet. Toto byla nahrávka, kterou pořídila Česká filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem a slyšeli jsme srbské kolo ze druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Co na nás čeká v této hodině, taky hudba Giacoma Pucciniho z opery Manon Lescaut, uslyšíme i od Františka Xavera Richtera symfonii Piet F. Dur a i dílo Pacific 231 Artera Onegera. A teď je triovou sonátu F. Dur, jejímž autorem je Dietrich Buxtehude.

Do takzvané severoněmecké varhanní školy patří Dietrich Buxtehude, jehož hudbu jsme teď poslouchali, varhaník a hudební skladatel období baroka, a komorní soubor Arcangelo přednesl jeho triovou sonátu F dur. Zmizte. To je název rychlé polky Johanna Strause mladšího. My si naopak teď pustíme provedení vídeňských filharmoniků, které řídí Zubin Mehta.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Půvabné intermezzo ze třetího dějství opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho hrála Berlínská filharmonie. Na starší nahrávce ji řídil Herbert von Karajan.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Apo Häkkinen řídil Helsinki Baroque Orchestra při provedení první části symfonie číslo 5 F-dur Františka Xavera Richtera. A na závěr této hodiny se projedeme vlakem, tedy přesněji řečeno, budeme sledovat rozjezd lokomotivy Pacific 231, tak jak ho v hudbě zpracoval Arthur Honegger.

0: Pacific 231, tak jak ho viděl ve své skladbě Arthur Honegger, už dojel. Dánský národní symfonický orchestr řídil Neeme Järvi. Teď je minuta po 13. hodině, čtvrtek 6. srpna. Vy uslyšíte za chvíli část Vyšehra, tedy symfonickou báseň Vyšehra cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, ale nejprve...
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Řešení segregace se za poslední roky v Česku neposouvá a riziko mnoha milionových sankcí ze strany Evropské unie je čím dál blíž. Státu se ani po téměř dvou dekádách od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva nepodařilo zarazit praktiky, které odsouvají romské děti do segregovaných škol. Navleklý problém chystá ministerstvo školství novou strategii. K zodpovědnosti chce pohnat města a obce, které takové školy zřizují. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. V novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru, to ve čtvrtek uvedl Institut Roberta Kocha. Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu tehdy několikrát za sebou padl teplotní rekord. V Telči na Jihlavsku začala výstava obrazů Františka Skály. V Městské galerii Hasičský dům bude výstava nazvaná Obrazy A, přístupná do 3. ledna příštího roku. Autor, který letos oslavil 70. narozeniny, do Telče přivezl především svoje nejnovější obrazy. Vystavil také několik fotografií, ukázku z cyklu obálek či vlastních deníků. A dnešní odpolední počasí očekáváme oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky a nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Večerát, první symfonická báseň z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Co na vás čeká v této hodině? Ze symfonické tvorby jsme zvolili číslo 99, symfonii Josefa Haydna. Uslyšíte i klavírní tvorbu Friderika Chopina, finále jeho sonáty H-moll a z koncertních věcí koncert pro housle a orchestr A-moll Alexandra Glazunova. A teď krátká hudební ukázka z filmu Piano Michaela Nymana.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Tohle je Klasik Praha.

Tuto píseň napsala na slova svého otce Viktora Iga Adele Igo, což byla jako jediná z Igových dětí, která otce samotného přežila, ale polovinu života trávila v ústavní péči kvůli duševní nemoci. V této písni účinkoval, a jmenoval se Hymn de Transporté, účinkoval bas-baritonista Laurent Nauri. Sbor dižonské opery se přidal a orchestr Victor Hugo, který řídil Jean-François Verdier. Posloucháte program Rádia Klasik Praha a to teď s hudbou Josefa Haydna. Slíbil jsem ukázku ze symfonické tvorby. A tak zazní Adagio Vivace Assai, symfonie číslo 99 Es Dur. Hrají London Classical Players a řídí Roger Norrington.

Skladbu Svit Luny určitě znáte, je z bergamské svity Claude Debussyho. Boston Pops Orchestra řídil John Williams. Připomenu vám program dnešního koncertu bez smokingu s pravidelným začátkem ve 20 hodin, pokud stejně tak, jako třeba já, máte rádi hudbu Maxe Brucha, pak si můžete poslechnout skotskou fantazii pro housle a orchestr a taky jeho koncert pro housle a orchestr číslo 2 D moll. A to v interpretaci Itzáka Perlmana a New Philharmonia Orchestra. Řídit bude Jesus López Kobuš. To dnes večer ve 20 hodin. A teď přichází na řadu klavírní tvorba Friderika Chopina. Klavírista Ivo Kahánek zahraje finále sonáty H-moll.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Jsme Klasik Praha.

Bas klarinet obstaral v této skladbě Leoše Janáčka Jindřich Pavliš a s ním hrál soubor Belfiato Quintet, a to Andante Sostenuto, sextetu pro dechové kvinteto a bas klarinet mládí Leoše Janáčka, právě tohoto autora. Posledním autorem této hodiny je Alexandr Glazunov, od něhož uslyšíme Allegro, koncertu pro housle a orchestr a mol.

0: Alexandr Glazunov napsal koncert pro housle a orchestr a mol a třetí větu Allegro zahráli Nikolaj Znajder na housle a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Maris Jansons. Blíží se 14. hodina, je čtvrtek 6. srpna. Připomenu ještě, že v kalendáři má svátek Oldřiška, pokud jste na ní zapomněli a máte tohle trošku asi méně obvyklé jméno kolem sebe nebo u vašich známých. No a my budeme už za chviličku pokračovat v programu Stanice, kterou posloucháte.
1: Jsme Klasik Praha.

Ke klavíru usedl Miroslav Sekera, aby vám zahrál v úpravě Ference Lista jednu věc Wolfganga Amadea Mozarta, a totiž Lacrimózu z Requiem d-moll. Program Rádia Klasik Praha tedy pokračuje už za chviličku symfonií číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka. Uslyšíme i Bertaliho sonátu E-moll, co se týče této formy, či Čajkovského slavný klavírní koncert číslo 1 B-moll. A taky vám připomeneme jeden nový knižní titul.

V roce 1881 měla v Praze premiéru Dvořákova symfonie číslo 6 D-dur, která se pak stala nesmírně populární, hrála se na řadě evropských míst a v těch hlavních městech různých států a dokonce už v roce 1883 došlo k prvnímu provedení na americkém kontinentu. My jsme poslouchali tedy toto dílo teď v provedení souboru Muzika Florea, řídil Marek Štrincl. A soustředíme se teď na hudbu Antonia Bertaliho, který žil mezi lety 1605 až 1669. Narodil se ve Veroně, ale zemřel ve Vídni a byl to italský hudební skladatel a houslista. Od něho je tady teď sonáta Bertaliho.

Soubor L'arpeggiata hrál sonátu e-moll Antonia Bertaliho. Alberto Iglesias patří mezi nejznámější španělské skladatele filmové hudby, byl už čtyřikrát nominován na Oscara a napsal taky hudbu k filmu režiséra Pedra Almodovara s Penelopou Cruz v hlavní roli. A ta získala navíc ta hudba Evropskou filmovou cenu za nejlepší hudbu. Tak si pojďme poslechnout hudbu z filmu Volver.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Už tam budem? Nech toho!
7: Později už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Elizabeta Leonská byla u klavíru, Kurt Masur řídil New York Philharmonic a dozněla třetí věta, tedy závěr koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. A teď je tu knižní novinka.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Richard Lví srdce patří určitě k nejznámějším panovníkům středověku. Jeho jméno dodnes symbolizuje odvahu, rytířství i slavné křížové výpravy. Jenže co následovalo poté, když boje utichly a král se vydal na cestu domů? Právě v tomto období vrcholí historická trilogie irského spisovatele Bena Keina. Román Král sleduje Richarda, jehož místo triumfálního návratu do Anglie čeká ztroskotání, útěk přes nepřátelská území i zajetí. Zatímco věrný rytíř Ferdiás stojí po jeho boku, doma sílí ambice Richardova bratra Jana a francouzský král Filip rozehrává vlastní mocenskou partii. O budoucnosti Anglie se tentokrát nebude rozhodovat jen na bitevním poli, ale také v diplomatických jednáních a nebezpečných intrikách. Ben Cain patří k autorům, kteří dokážou skutečné dějiny proměnit v napínavé dobrodružství. S jistotou propojuje historická fakta s osudy fiktivních postav a oživuje dobu, v níž mohlo jediné politické rozhodnutí změnit běh dějin. Richard Lví srdce. Král je důstojným vyvrcholením trilogie o jednom z nejvýraznějších panovníků evropského středověku a zároveň příběhem, který znovu připomíná, že historie bývá často napínavější než fiktivní román.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

A po naší knižní nabídce teď skončilo molto moderato symfonie číslo 3 pastorální Ralpha von Williamse. The London Symphony Orchestra řídil Bryden Thompson.

0: Účinkovalo kolegium 1704, tedy soubor vedený Václavem Luxem, a to v části díla Jana Dismase Zelenky, Missa corporis domini, a slyšeli jsme třetí část, Credo in unum deum. Tato skladba je určena pro příležitost svátku Božího těla. A zajímavost, jedná se o historicky vůbec první nahrávku této mše Jana Dismase Zelenky na hudební nosič.
1: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Ladíte Klasik Praha.

Pokud máte rádi pohádky, tak právě jedna taková hudební skončila. Ze svity z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského Korsakova to byla část Carevna v sudu unášená mořem. Skotský národní orchestr řídil Neeme Järvi. A už je tu poslední skladba této hodiny, hudba Vojtěcha Jírovce a finále jeho Symfonie Ador.

Skončilo finále symfonie A dur Vojtěcha Matyáše Jírovce, rodáka z Českých Budějovic. Tak jsme byli v období klasicismu, protože jak můžeme

Na mou skladbu Dívka s vlasy jako Len Claude a Debussyho zahráli klarinetista Andreas Ottensamer a Rotterdamská filharmonie, kterou řídil Janek Nezesegan. Friedrich Chopin, Poloneza a Dur, tak to bude klavírní skladba v našem programu této hodiny. Jak jsem říkal, pak budeme taky soutěžit a poslechneme si i hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, jeho koncert pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur, či známou skladbu Funiculi. Funicula, kterou přijde zaspívat Luciano Pavarotti. Tak hezko odpoledne a krásný poslech.

Idylle Bere zahrála polonézu a dur Friedricha Chopina. A je tady slíbená telefonická soutěž přes naše číslo 739 987 987 a je určená vám, kteří nás třeba posloucháte na sever od Prahy v oblasti České Lípy a tam někde ve svých automobilech z digitálního vysílání, což je taky možné. A nebo máte cestu do České Lípy často a znáte to tam, a pak se můžete zapojit do naší telefonické soutěže. Neboť právě na Mezinárodní hudební festival Lípa muzika tady mám dvě vstupenky na koncert, který se koná v rámci toho 25. ročníku 19. září ve 20 hodin a to v Bazilice všech svatých v České Lípě. 19. září ve 20 hodin. A vystoupí tam klavíristka Terezie Fialová, která sebou přinese hudbu jednak lotyšského skladatele Peterise Vaskse a pak taky gruzínský autor tam zazní Gia Kančeli. No a vaším úkolem soutěžním v klání, v dnešním soutěžním klání je zavolat mi na číslo 739 987 987, čí životní partnerkou, ale taky partnerkou na jevišti je klavíristka Terezie Fialová. Je to jeden z našich významných violončelistů.

Samozřejmě řeknu nejprve správnou odpověď, nebo jsem se jí nedočkal z telefonátu, tak řeknu, že zákonitou manželkou, ale taky partnerkou na jevišti je pro klavíristku Terezi Fialovou violončelista Jiří Bárta. Tak vstupenky odkládám, budou tady ještě v dalších dnech pro někoho jiného. Teď ještě doplním, že jsme slyšeli operu Korunovace Popeji, tedy jednu scénu ze druhého dějství, a to Senekovu smrt. Seneku zpíval Matti Salminen a spoluúčinkoval orchestr a sbor curišské opery, řídil Nikolaus Arnoncour. Teď tu bude filmová hudba, tu bude hrát bruselská filharmonie pod taktovkou Ernsta van Thiela. A bude to Waltz for Pepi, hudba z filmu The Artist Ludovika Börse.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Představili jsme vám část díla Igora Stravinského, jeho svěcení jara, a to prostřednictvím jarních chorovodů této části díla. Českou filharmonii řídil Karel Anšerl. Teď jsou připraveni další interpreti a těmi jsou Radek Baborák na Lesní roh a Baborák Ensemble, aby provedli Allegro koncertu pro Lesní roh a orchestr číslo 3 S dur Wolfganga Amadea Mozarta.

Mladý nadějný klavírista Jan Čmejla si oblíbil hudbu Adama Zkoumala a zahrál z jeho cyklu Historky ze staré Prahy, část třetí, Kejklíř. Dnes se v Praze pohybují teploty kolem 30 stupňů, v noci se ochladí na 18 až 16, no a zítra přes den by mělo být slunečno a letní teploty kolem 27 až 29 stupňů Celsia.

Crucifixus, to byla skladba Antonia Lottiho, barokního skladatele. Mezi jeho žáky třeba patřil i Jan Dismas Zelenka. A skladbu Antonia Lottiho teď zaspíval soubor The Sixteen. A to už je připraven Luciano Pavarotti, aby zaspíval slavnou píseň Funiculi Funicula Luigi Denzi.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

A to byla ještě jedna skladba, kterou jste teď slyšeli, a to od Maurice Ravela, taková krátká skladbička, ukázka z baletu Má matka husa. Byla to Pavana pro šípkovou růženku. Autor je Maurice Ravel samozřejmě a soubor, který účinkoval Alstra Orchestra, řídil Jan Pascal Tortelier. No a zase už jsme před závěrečnou skladbou této hodiny, kterou je moderátor Ma Energico, tedy druhá část Fantazie, opus 17 Roberta Schumana.

0: tedy podle sluníčka, které teď už zase naplno, aspoň tady na Smíchově, svítí, nezdá, tak začíná náš podvečerní programový blok. A to s hudbou Johana Strause a skladbou Na krásném modrém Dunaji. Hezký den.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Abych doupřesnil, tak dílo, tohle krásné dílo na krásném modrém Dunaji je z dílny Johanna Strause, mladšího samozřejmě. Chicago Symphony Orchestra řídil Daniel Barenboim. Je tady krátce po 16. hodině, kdy uslyšíme téma z filmu Superman Johna Williamse nebo Mozartovu lovecký smyčcový kvartet číslo 17 B-dur, anebo naopak zase dílo novější světu Rustika Vítězslavy Kaprálové. Ať se vám hezky poslouchá, přeji krásné čtvrteční odpoledne. Teď se bude zpívat na rádiu Klasik Praha, a to píseň s názvem Der Zwerg Franze Schuberta.

Tohle je zajímavá píseň, která se jmenuje Der Zwerg, napsal ji Franz Schubert, a to proto, že to je jedna teda balada na slova básníka Mathoise Kazimíra von Collin z roku 1825 a zpěvák a zpěvačka během jediné písně vystřídá tři role, vypravěče, trpaslíka a královnu. Tady byla tou zpěvačkou Fatma Said, což je sopranistka egyptská, a teď samozřejmě žije v Německu, a na klavír doprovodil Malcolm Martineau. Vy jste možná v kinech viděli novějšího Supermana, ale ta naše hudební ukázka, téma z tohoto filmu, bude už ze snímku, který vznikl v roce 1978. Hudbu k němu napsal John Williams.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Asi nemusím připomínat nějak zvlášť, že jsme teď poslouchali Summertime. Tedy část opery Porgy a Bess George Gershwina. Simon Rattle řídil londýnskou filharmonii a zpívala Harolyn Blackwell. A teď už je připraven Lovecký, smyčcový kvartet číslo 17 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Allegro assai tohoto díla hraje Katior Mosaik.

Katior Mozaik dokončil čtvrtou větu Allegro Assai smyčcového kvartetu číslo 17 B-dur Loveckého Wolfganga Amadea Mozarta. Říkalo se jí vítězka, ano, Vítězslava Kaprálová. My si poslechneme 19. opus skladatelky a dirigentky svitu na motivy lidové hudby z roku 1938, který vznikl tedy 2 roky před smrtí Vítězslavy Kaprálové. Lento, vivo lento, svity rustika. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Marko Ivanovič.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

Několik symfonií na náměty Ovidiových proměn napsal Karl Dieters von Dietersdorf a tahleta symfonie číslo 6 D-dur pojednávala o skamenění Finea a jeho přátel. Část druhou zahrál Pražský komorní orchestr, řídil ho Bohumil Gregor. V závěru si poslechneme vystoupení Daniela Trifonova, který bude hrát na klavír v části Andante, koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Fismol Sergeje Rachmaninova. Samozřejmě na závěr této hodiny.

0: Klavíristu Daniela Trifonova doprovodil The Philadelphia Orchestra řízený Jany Knezek Seganem a skončilo andante klavírního koncertu číslo 1 Fismol Sergeje Rachmaninova. Teď je 17 hodin a za chviličku se rozezní hudba Antonína Dvořáka.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Opusové číslo 22 má serenáda Edur pro smícový orchestr Antonína Dvořáka. Filharmonia orchestra řídil Christoff von Green. V této hodině připomenu zase jednu novinku tohoto týdne. Uslyšíme hudbu filmovou, bude od Michela Legrána z filmu Léto roku 1942. Zazní taky hudba k Ohňostroji Georga Friedricha Händla nebo opereta Orfeus v Podsvětí Jacquesa Offenbacha. Překrásný podvečer a příjemný poslech. Teď je tady další, drobnější skladba od Dmitrije Šostakoviče, Fuga a dur ze 24 preludií a fug.

0: Juliana Avdějeva hrála od Dmitrije Šostakoviče ze 24 preludií a fug, fugu a dur. Tato nahrávka vyšla v roce 2025.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Finská dirigentka Dalia Stasevska, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, už je hlavní hostující dirigentkou, a vyšlo 17. července na labelu Platoon. Název alba Ukrainian Mixtape evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předehra od Levka Koloduba, následuje symfonická balada Gražina od Borise Ljatošinského podle básně Adama Mickiewicze, dále Nocturno de Dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka. A vše uzavírá předehra k opeře Taras Bulba od Mikoly Lisenka. Dle svých slov chce dirigentka touto nahrávkou přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela klasický hudební repertoár této země, na západě téměř neznámý, objevovat až v pozdějším věku, neboť od 5 let žije ve Finsku, její manžel je mimochodem pravnukem Jeana Sibelia. Britský časopis Gramophone albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. No a jako hudební ukázku teď uslyšíme předéru k Lisenkově opeře Taras Bulba.

Finská dirigentka Dalia Stasevska řídila symfonický orchestr BBC v naší ukázce, ale samozřejmě taky ji uslyšíte, nebo řídí orchestr i v dalších skladbách alba Ukrainian Mixtape. Michel Legrand napsal už v roce 1942 hudbu k filmu, tedy napsal hudbu k filmu 1942, ne z roku 1942. Ten film vznikl daleko později. Renaud Capuçon hraje na housle a bruselskou filharmonii řídí Stefan Denev právě v ukázce z tohoto filmu.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Tohle je Klasik Praha.

A tak skončila jedna z verzí hudby k Ohňostroje, ta původní verze, předehra z ní od Georga Friedricha Händla. The English Concert řídil Trevor Pinnock. A soustředíme se teď alespoň na chviličku na dílo estonského skladatele Arvo Pärta a poslechneme si Alleluja Tropus pro sbor a smyčcový orchestr.

Dílo Alleluja Tropus pro sbor a smyčcový orchestr Arvo Pärta provedli Sinfonietta Riga a Vox Clamantis. Vedle známého bálení nežádoucí literatury, samozřejmě nacisté knihy také systematicky sbírali. A zatímco se veřejné ničení zakázaných knih stalo jedním z nejznámějších symbolů nacistické zvůle, méně známou kapitolou druhé světové války je budování obří sbírky židovských knih. Měla sloužit jako nástroj propagandy i údajně v uvozovkách vědeckého dokazování rasové ideologie. Právě tento pozoruhodný a dlouho opomíjený příběh přibližuje nová výstava, která se jmenuje Ze stínů ke světlu a je až do 4. října k vidění v Národní knihovně České republiky v galerii Clementinum. A více o této výstavě si můžete přečíst na našich webových stránkách. Tak to je trošku z té smutnější historie, teď vám nabídnu ale skladbu veselější, předehru k operetě Orfeus v podsvětí Jacquesa Offenbacha.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Martin Sieghart. Předehře k operetě Orfeus v podsvětí Žaka Offenbacha. A od tohoto operetního žánru teď přejdeme k opeře. Konkrétně k opeře Carmen George Bizeta. Segidilu u sevilských hradeb, tedy árii Carmen z prvního dějství opery zaspívá francouzská mezzosopranistka Eva Zajčik a zahraje orchestr National de Lille, řídí Pierre de Musson.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Duchovní dílo Wolfganga Amadea Mozarta a Vivarium Corpus interpretovali lotyšský státní pěvecký sbor a estonský národní symfonický orchestr a provedení řídil Neeme Järvi. Za chviličku bude 18, budou zprávy a předtím vám představím ještě jednu část hudby z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského.

Skončila miniaturní předehra z hudby z baletu Louskáček Petra Iliče Čajkovského. Simon Rattle řídil berlínské filharmoniky. Teď je půl minuty po 18. hodině, čtvrtek 6. srpna, jsou tu zprávy.

0: Nevybuchlou bombu z druhé světové války objevili v korytě řeky v německém Kolíně nad Rýnem. Kvůli nebezpečnému nálezu bylo nutné evakuovat několik stovek lidí, včetně obyvatel nedalekého domova důchodců a pracovníků televizních studií. Nízké hladiny evropských řek v důsledku extrémního sucha vedly v posledních dnech několika historickým objevům. V Dunaji v Maďarsku se tak mimo jiné odhalila technika po ustupující armádě nacistického Německa z konce druhé světové války. V pražských Ledňanech na tamním výstavišti se dnes otevřela výstava Harry Potter The Exhibition. Návštěvníky zavede do kouzelnického světa, jehož centrem jsou dnes již legendární bradavice. Expozice zabrala v Praze 4000 metrů čtverečních. K vidění bude do 21. března roku 2027. V noci budou teploty mezi 18 až 16, zítra v pátek očekáváme slunečno a letní teploty jasno nebo polojasno a největší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Český skladatel Michal Nejtek, to je současný skladatel, zhudebnil pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble texty středověkých trubadůrek. Tohle bylo v češtině. Píseň Lombardianka Michala Nejtka. Účinkoval tedy soubor Tiburtina Ensemble, který Michal Nejtek taky sám řídil. George Gershwin, koncert pro klavír a orchestr F-dur George Gershwina, ano, právě tento koncert na vás teď čeká. Pak také duet z opery Thais, Žela Masneta či hudba dalších skladatelů. A projdeme se až do 19. hodiny celou řadou skladeb, než začnou pravidelné večerní pořady.

Andrej Preven byl u klavíru a taky řídil Pittsburghský symfonický orchestr ve větě Allegro agitato koncertu pro klavír a orchestr F-dur George Gershwina. Připomenu, na co se můžete těšit v programu koncertu bez smokingu, a to pro změnu na jiný nástroj, na housle, protože bude znít hudba Maxe Brucha, jeho skotská fantazie pro housle a orchestr. A taky druhý koncert D-moll pro tento nástroj. Hrát bude Isaac Perlman a New Philharmonia Orchestra řídit Jesus López Cobuš. Teď bude se na Rádiu Klasik Praha zpívat a my si poslechneme nádherný duet z opery Thais Žela Masneta.

Tento slavný duet z opery Thais Gila Masneta zaspívali sopranistka Sonja Jončeva a baritonista Etienne Dupuy. A doprovodil je Orchestra de la Comunitat Valenciana, řídil Frédéric Chaslen. Pietro Antonio Locatelli byl označován za Paganiniho 18. století. A právě od něho si teď poslechneme krátké allegro díla Concerto Grosso de Dur.

A po této krátké ukázce, a teda nejprv představím interprety části Allegro Concerto Grosso de Dur Pietra Antonia Locatelliho, interprety byly Baroko Sempre Giovane s vedoucím Josefem Krečmerem a hráli na housle Iva Kramperová, Vít Chudý, na violu Michal Doubek a na violončelo Helena Matyášová. Tak právě po této skladbě se zase zaměříme na filmovou hudbu. Já vám hned potom taky řeknu, koho jsem dnes přivítal na rádiu Klasik Praha, tedy přivítám ve 20 hodin v letní repríze, v 19 hodin, promiňte, v letní repríze našeho pořadu. Ale ta následující ukázka bude z filmu Neúplatní, který se odehrává v době, kdy se píše rok 1930, v USA je prohibice a Chicago ovládá gang Al Caponeho. No a tady je hudba z tohoto filmu, kterou napsal Ennio Morricone.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k
4: 29.7. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, byl, CZ.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Ladíte Klasik Praha.

Tak to bylo zase trošku něco jiného do Ludwiga van Beethovena, který upravil jednu z lidových písní z britských ostrovů, ta se jmenovala Farewell, Thou Noisy Town, z 26 velšských písní. Zpíval baritonista Gerald Finley a hráli s ním sami známí solisté, houslistka Nicola Benedetti, violončelista Shekoukane Mason a klavírista Benjamin Grosvenor. A my se vydáme na procházku rajskou zahradou v této skladbě, kterou napsal Frederick Delius.

Neville Mariner řídil Academy of St. Martin in the Fields a skladba se jmenovala Procházka rajskou zahradou, napsali Frederick Delius. Dnes večer, a to ještě upozorňuji na jeden pořad ve 22 hodin, se můžete vypravit s Jiřím Vejvodou na náměstí Place du Théâtre do francouzského města Lille a tam se podívat do tamního operního domu. Teď se podíváme zase jinam, hurá do města, a tím městem je myšlen New York samozřejmě, rozpráví muzikál On the Town. Ze tří tanečních epizod si teď od Leonarda Bernsteina jednu poslechneme. Izraelskou filharmonii řídí autor.

Marian Lapšanský, klavírista, vybíral z díla Nálady, dojmy a upomínky Zdeňka Fibicha. Vybral jednu část Andantino Grazioso v tomto tempu. Za chvíli přivítám osobnost v mém pořadu z archivu osobností a ještě předtím nabídnu dílo barokního mistra Antonia Vivaldiho. Jiří Stivín na flautino a kapela Istropolitana, kterou řídí Oliver Dohnáni, zahrají koncert C-dur pro flautino, smyčce a basso continuo.

0: Tropické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
8: Z archivu osobností.
7: Co poslouchají slavní.

0: Když byla v 90. letech ve španělské Barceloně olympiáda, tak tam zazněla právě tato píseň, kterou jsme zahájili dnešní program na rádiu Klasik Praha z archivu osobností, u něhož vás vítá Ivan Dlask v tom období svátečním a mezisvátečním. No a naspívali samozřejmě Montserrat Caballé, kterou dobře znáte z našeho vysílání, ale dobře znáte i Freddieho Mercuryho určitě. Dnes jsme slyšeli tuhletu známou píseň v provedení Michaela Klucha a Petry Alvarez, kterou znáte samozřejmě třeba z opery Národního divadla. Já vám teď představím Freddieho Mercuryho, ale samozřejmě někoho jiného, protože mně se stalo, že mě jedna známá pozvala na koncert kapely, která se jmenuje Queenie, což asociuje kapelu Queen, na pražském výstavišti v Holešovicích, a tam jsem poprvé, si musím teda přiznat, slyšel tuto kapelu, a tak tady vítám frontmana alias tedy Freddieho Mercuryho, kterým je Michael Kluch.
1: Krásný den přeji a děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, Michale, já vás taky zdravím a je to opravdu, jsem se o vás dozvěděl až v tomhletom momentě, až teď zpětně, když jsem si připravoval tento pořad, tak jsem zjistil, že vy už jste samozřejmě zpíval v mnoha jiných věcech a nejenom Freddieho Mercuryho, ale

0: Začněme od začátku. Máte v rodině nějaké hudební předky?
1: No, mýho dědy bratranec byl Miroš Birka, takže ano, byť ty rodiny se nestýkaly, tak možná nějakým způsobem ty geny doproudily až ke mně.
0: Ale rodiče ne teda.
1: No, maminka nám zpívala vždycky ke spaní, že a podobně, ale rodiče rozhodně ne teda.
0: No a kdy jste se rozhodl pro to věnovat se muzice?
1: No, já jsem přestal někdy nebo ve 14. jsem tu vášeň, kterou jsem měl k lednímu hokeji, který jsem tehdy hrál, tak jsem začal přesměrovat k hudbě. A to víte, člověk dospívá, je takový naivní a tak nějak jsem si říkal, aniž bych o tom racionálně přemýšlel, že hudba by mohla být tím, co by mě zajímalo v těch dalších letech. Takže jsem se plynule od toho puku přesunul k mikrofonu, ale zatím teda jenom doma amatérsky jsem si pospěvoval a asi po 2 letech, po 3 letech mi napadlo, že bych to chtěl s někým sdílet a založil jsem takovou první garážovou kapelu. A tak jsme se protloukali těma garážema, až jsme skončili na pražském Opatově ve zkušebně s klukama, se kterými jsme si hráli mimo jiné Deep Purple a Led Zeppelin a podobně, až jsme zjistili, že nás všechny baví hudba kapely Queen. A začali jsme si ty Queeny hrát pořád dokola, až jsme zjistili, že máme nějakých 8 písniček a řekli jsme si, hele, tak co kdybychom se na ty Queeny, ještě řeknu, pojali jsme podezření, že nám to jde a řekli jsme si, co kdybychom se tedy zaměřili pouze na ty Queeny a asi po půl roce jsme měli první koncert a tam se to jakoby stalo, že jsme si řekli tak a pojďme teda to dělat buď pořádně nebo vůbec.
0: A to byl rok?
1: No to byl rok 2006.
0: Tak to už je poměrně dost dlouhá doba, ono
1: 20
0: to
1: let?
0: utíká, no, 20
1: No.
0: let vlastně výročí.
1: No.
0: V tomto příštím
1: Ano.
0: roce, teda, který
1: Ano.
0: nastane za pár dní. No a jinak, byste se nějak hudebně vzdělával někde?
1: Já chodím na zpěv už od roku 2009, takže až jsem začal až jakoby později, takže jsem v podstatě samouk, ale teď už vlastně ne. Můj profesor Pavel Toven Veselý je tím, kdo mi zajistil to, že ten hlas může neustále fungovat v rámci těchto z těch obrovských rozsahů kapely Queen.
0: Jak můžete třeba cvičit doma bez kapely?
1: No, můžete, ale je to takové, no teď nebudu si vymýšlet nějaký impertinentní přirovnání, jo, ale samozřejmě, že doma to nikdy nenacvičíte tak, jakoby s tou emocí, kterou tam máte na tom jevišti, jo. Takže existují různé cvičení, ať už teda hlasový, nebo si bubláte do vody přes brčko, tím regulujete tlak té bránice vlastně, jakoby, respektive tlak vody versus bránice. No, takže můžete, ale samozřejmě s tou kapelou je to jedinečný.
0: My tady budeme za chviličku zase poslouchat kapelu Queenie v čele s jejím frontmanem, tedy Michálem Kluchem. Ale když se ještě vrátíme do vašich začátků, tedy muzikálových, dejme tomu, protože vy jste se potom vlastně stal muzikálovým zpěvákem a já jsem na začátku říkal, že to nebyl jenom Freddie Mercury, ale vytvořil jste i další role. Pojďme některé připomenout.
1: Velice rád, protože muzikál bylo vlastně něco, kam já jsem v tom roce 2012-13 vlastně utekl od svojí kapely, jo, protože my jsme to tou dobou dělali teprve teda 6 let, ale samozřejmě člověk má nějaký ambice, nebo spíše jako se hledáte, nebo já jsem se hledal v té době hudebně. A za tu příležitost, a vlastně asi nejhezčí roli, kterou jsem stvárnil, což byl Roger Davis krásného muzikálu Rent broadwayského, který měl asi 8 000 repríz, opravdu je to fenomén. Byť tady u nás není moc známý, tak vlastně já jsem se tam naučil spoustu věcí, které jsem si pak zpětně vlastně promítal i do té role toho Freddyho, kterou stvárňuji, která se stala v podstatě mojí životní. A naopak bych řekl, že mě to vlastně pomohlo to uchopit takovým způsobem, že možná, že i zatím se skrývá ten náš úspěch v uvozovkách to, že toho diváka baví chodit na naše koncerty neustále, protože jsem vlastně pochopil, co to je ta role. Jo, že na tom jevišti vlastně nejste za Michala Klucha, ale v podstatě tam nejste ani za toho Freddyho, jo, ale jste tam za nějakou jako kombinaci, protože vy vlastně vytváříte nějaký charakter, který na jednu stranu ty diváci znají, nebo si ho představují, když to je imaginární postava, ale zároveň, pokud tam nedáte trošku sama sebe, tak to taky nemá vlastně tu hloubku, jo. Takže vlastně spojujete tam ty dva světy a tohle, když se podaří, tak si myslím, že jako vznikne ta divadelní, nebo muzikálová, nebo hudební magie, nebo jak to chceme nazvat.
0: Teď jste mluvil zatím o tom muzikálu Rent. Vrátíme se třeba k dalším vašim projektům později, protože musíme taky pustit hudbu.
1: Jasně.
0: Takže vás poprosím o další ukázku, co to bude.
1: Tak já bych teď trošku přeskočil do roku 25, kdy jsme s Janáčkou Filharmonií pod vedením Stanislava Vavřínka udělali takové velké koncerty, dva v O2 Areně. A tohle je píseň, kterou jsme tam zahajovali. Ten koncert jmenuje se Innuendo a je od kapely Queen, pochopitelně.

0: Já zase ještě doplním, že teď vám hrála nejenom skupina Queenie, ale také Janáčkova filharmonie Ostrava v čele se Stanislavem Vavřínkem, co by dirigentem v tomto případě. Tak to byl jeden z takových obrovských projektů v O2 aréně. Je to asi dobrý pocit tam být? Bylo plno vůbec tenkrát?
1: Jo, bylo plno, bylo plno. Tak on to byl už náš 7. koncert v O2 aréně samostatný.
0: Celkem,
1: no. Takže my už si z toho děláme legraci, že už bychom měli dostat nějaký klíče od té arény a podobně, ale nechci to brát na lehkou váhu, no, je to vždycky samozřejmě obrovský nervy. I s těma přípravama, já totiž ty koncerty, kromě toho, že tam zpívám, taky produkuji, což samozřejmě je prostě náročné. A navíc tady to nebylo jenom o nás, bylo to i o té Janáčkově filharmonii, takže chtěli jsme, aby se to podařilo. Přivezli jsme nový formát zvuku, on už teda není úplně tak nový, ale byli jsme teprve třetí interpret, kdo ho v O2 aréně použil. Tak je to vlastně, abych to jenom trošku laicky popsal, nemáte tam dva reproduktory, ale máte jich tam 9. To znamená, že vlastně vy eliminujete takový ty odrazy zvuku nepříjemné. Ten formát se teda mimochodem jmenuje Lisa od L Acoustics a vlastně dokážete i díky tomuhle formátu prostorově zvýrazňovat jednotlivé nástroje, ať už zleva doprava nebo i do hloubky. To znamená, že ať už sedíte kdekoliv v té hale, nebo dejme tomu na 90% místech té haly, tak byste měl umět jakoby vnímat, že ta kytara hraje skutečně zleva nebo zprava, nebo že tenhle nástroj je možná trošku v pozadí nebo v popředí. A myslím si, že i to napomohlo tomu, že jsme měli neuvěřitelný ohlasy na ten koncert a rádi bychom ho zopakovali.
0: Tak třeba se to podaří zase v Brzku a pak budou naši posluchači mít možnost vás slyšet.
1: Možná dneska, že už je i v prodeji, tak uvidíme.
0: Aha, tak to nevím. To se musí posluchači teda podívat na některé internetové stránky, nejlépe O2 arény.
1: Přesně tak.
0: No, vraťme se k tomu muzikálovému herectví, protože ten muzikál je náročný obor. Oni většinou lidi si říkají, tak to je takové jako krajový žánr, to vůbec není pravda, tam se snoubí herectví, pohyb, zpěv a tak dále. S tím pohybem asi jste taky neměl problém.
1: Měl, já nejsem taneční, ono to vypadá, že do toho Freddyho jsem se nějak stylizoval, že se umím hejbat, ale já vlastně o tom moc nepřemýšlím a ten Freddy měl tu obrovskou výhodu, že on taky ne, jo. On prostě nechal proudit přes sebe tu muziku a nějak jako expresivně se vyjadřoval na tom jevišti, což mě jakoby, nechci říct, že jde to, ať posoudí divák, ale jako cítím se v tom rozhodně líp, než když jdu tančit na diskotéku, jo. Takže v okamžiku, kdy přijde choreograf a snaží se mě natlačit do nějaké pohybové kreace, tak to je opravdu náročné, jak pro mě, tak i pro toho choreografa, ale muzikál je především o trpělivosti, protože když se to představení připravuje, tak strávíte 2 měsíce někde v nějaký zkušebně nebo prostě, kde často, i když jste třeba hlavní role, hlavní představitel, tak čekáte někde, než na vás přijde řada, protože samozřejmě ono se to nedá úplně naplánovat ideálně, zvlášť když jsou to nějaké skupinové scény. Takže to je vlastně věc, kterou jsem se taky hodně naučil, trpělivost. A vlastně svým způsobem je ta pokora k tomu, a já to slovo nemám rád, ono se v divadle často zneužívá, jo, ale k tomu dílu především, protože opravdu to chce prostě někde sedět a čekat, aby pak to mohlo být na tom jevišti krásný.
0: Vy jste hrál nejenom, tedy my jsme tady zmínili ten muzikál Rent, ale pak tady byla mimo jiných samozřejmě role, za kterou jste byl dokonce nominován na cenu Thálie, nevím, nemám tady poznamenáno, v kterém to bylo roce a...
1: 18 nebo 19?
0: Je to možné.
1: Teď já taky nevím.
0: V jakém to bylo představení?
1: No, to je vlastně paradox, že já jsem utekl od Queenu k muzikálu a pak mě to dohnalo, že vlastně tohle to bylo poslední muzikálové představení, který jsem dělal, jmenovalo se Freddy. A bylo vlastně o Freddym, tady v divadle Radka Brzobohatého. To si moc cením samozřejmě, protože pro mě to je taková satisfakce, ono samozřejmě ten obor náš tribute je jako často pejorativně pojímán, ale přitom jako my se musíme ty písničky naučit zahrát a trénovat úplně stejně jako třeba ty hráči v Janáčkově filharmonii nebo v jakýmkoliv jiném tělesu. Ale co bych docela rád jako vypíchnul, tak i vlastně muzikál Touha, kde jsem stvárnil taky toho hlavního představitele Benedikta Berouska od Daniela Landy, respektive Miriam Landy, protože vlastně Dan Landa byl první hudba, kterou jsem si kdy začal zpívat, jo. A vlastně takže jsem taky pocítil jakýsi uzavřený cyklus a bylo to pro mě jako velmi příjemné.
0: Dobře, tak to bylo jedno z dalších představení. A teď už se teda soustředujete jenom na Freddyho Mercuryho.
1: Já už teď asi nemám čas, moc rád bych se vrátil do divadla, ale já už teď asi na to nemám prostě čas. A ty 2 měsíce někde, kde trávíte. Tím, že jsem se ponořil do produkce naší kapely a děláme často letní koncerty, teď se chystáme do zahraničí, chystáme se zopakovat tu O2 arenu, ale nejenom O2 arenu, chtěli bychom do Ostrava areny z Janáčkou filharmonií, chtěli bychom do nové brněnské haly, která brzo bude otevřena. Takže
0: je to hodně.
1: Je to hodně.
0: Je to hodně a hodně i muziky, takže musíme zase něco pustit.
1: Jdeme na to.
0: Já jsem vás prosil, abyste to udělal, abyste přinesl do našeho studia nejenom tedy nahrávky skupiny Queenie, ale i třeba něco málo opravdu, co se do našeho pořadu vejde, co rád posloucháte. Jak je to obecně? Posloucháte vůbec muziku? Většina lidí říká, že když se jí zabývá, takže už pak má raději ticho.
1: No, já jsem tím nechtěl začínat, aby to nevypadalo, že vám nějak jakoby se snažím pochlebovat, ale já v autě opravdu poslouchám, když rádio, tak Rádio Klasik.
0: To děkujem.
1: A mimořádně jsem se těšil na to dnešní setkání. Mimochodem, když jste mi volal, tak jsem seděl zrovna v zámecký kavárně v Českém Krumlově a úplně jsem nadskočil, takže ještě jednou děkuju za pozvání. Ale poslouchám muziku různorodou. Přemýšlel jsem o tom, co bych tady posluchačům pustil, abych je třeba k něčemu inspiroval, aby si poslechli něco nového. A mimo jiné teda poslouchám islandskou kapelu Low Roar, což by se dalo přeložit jako takový tichý řev vlastně. A je to opravdu taková jako melancholická, elektronická, ambientní muzika, zkrátka islandská. A tahle ta písnička se jmenuje Waiting. Tak si ji pojďme poslechnout.

0: Zažili jste píseň s názvem Waiting od kapely Low Roar, tedy islandské kapely. Jedno z přání, které jsem rád splnil svému dnešnímu hostovi Michálu Kluchovi, kterého tady zpovídám především tedy, a budeme se o tom bavit dál, jako českého Freddieho Mercuryho. Ale když jste na jevišti, vžíváte si nějak hodně do té postavy, nebo jste tam pořád za sebe?
1: No, ale je to ta kombinace, o které jsem hovořil, že vlastně vy tam musíte pustit trochu toho Freddieho Mercuryho, ale i toho Michala Klucha, aby to bylo autentické. To je asi, řekl bych, ten rozdíl mezi divadlem a amatérským divadlem, že zkrátka tam necháte přes sebe tu energii proudit a divák vám věří, že sleduje v úzovkách Freddieho Mercuryho na jevišti. Vlastně, když se tahle iluze podaří, tak je to splněný úkol. A jinak já to nemám moc rád, to označení český Freddie Mercury, protože...
0: Tak to se omlouvám.
1: Ne, to je v pohodě, ale jsem rád, že to vlastně můžu vysvětlit, jo, protože já se jakoby necítím být Freddie Mercuryem. Navíc Freddie Mercury byl komplexní jednotlivec, který skládal hudbu, měl nějaký umělecký přesah a samozřejmě byl geniální zpěvák a vlastně geniální skladatel, což já se úplně nepovažuji, a takže bych to nerad takhle zlehčoval, ale je pravda, že ta role už je prostě moje a cítím se v ní dobře, nicméně samozřejmě taky někdy řešíte svoje soukromé věci a musíte se o to umět na tom jevišti odpoutat, a to je asi ten rozdíl zase mezi tou profesí, kdy pokud jste schopný to vlastně opakovat, tu performance, aniž by tam bylo znát, že vám třeba na ní dobře, tak to je ta profesionalita a o to se s kapelou snažíme.
0: No, mimochodem, jste taky moderátorem na tom jevišti, protože uvádíte ten koncert v českém jazyce.
1: No, i v anglickém samozřejmě,
0: nebo
1: když
0: tam,
1: jsme v zahraničí,
0: třeba, jasně.
1: Ale já teda se přiznám, že já si nikdy nechystám, co chci říct. Často to lovím z paty, občas mě napadne nějaký můj interní způsob humoru, který pak třeba není úplně chápán, jo? Ty lidi, co mě znají, slyší, tak to třeba pochopí. Ale takže určitě moderátorem se necítím být, nicméně jakýmsi konferenciérem toho našeho koncertu, ano.
0: Dobře, tak my jsme si taky ten dnešní rozhovor nějak nepřipravovali dopředu.
1: Jo.
0: Povídáme si, jako to děláme tady v těchto pořadech s ostatními hosty. Tak pustíme si asi ještě další skladbu, aby se nám vešlo do programu všecko, co jste vybral teď teda od vás, od Queenie.
1: Ano, toto je píseň z naší zahrádky, no, jak bych to tak řekl. A připravili jsme ji pro náš první koncert v O2 Areně, abychom právě trošku jakoby oddělili... Nebo abychom přinesli zkrátka něco nového, jo? Aby to nebylo jenom o tom, že tady reinterpretujeme písně, který zná každý, ale že taky třeba umíme přinést něco nového. Na druhou stranu pak končíte stejně u toho, že ty písně jsou tak geniální, že to nejde prostě ničím přebít. Jo? Ale tahle ta píseň se jmenuje Let Me, máme ji moc rádi a ať si diváci, posluchači, pardon, užijí.

0: Tak teď jsme trošku odbočili, hrála vám skupina Queenie, ale nikoliv tedy skladbu, kterou hrála skupina Queen, byla to vlastní tvorba s názvem Let Me, ještě možná uslyšíme něco, nevím teď, co se nám dostane ještě hudebně do našeho programu, ale chci se teď zeptat vůbec na vaše koncerty za těch téměř už uplynulých 20 let, kolik jich bylo, máte to spočítané nějak?
1: No, dopočítali jsme se k číslu 1400 a pak jsme to nějak přestali měřit, takže každý rok si přidáme nějakých 60 koncertů a tak možná, že dneska už je to 1500, já nevím. Ale je to kolem 1400 asi, no.
0: Vy jste často vystupovali nebo vystupujete taky v zahraničí, já jsem dokonce z vašich webových stránek měl pocit, že těch zahraničních koncertů je víc jak českých.
1: Tak jestli máte ten pocit, tak jsem za něj rád.
0: Alespoň na to období, co je tam vypsáno tedy. To, co se na vás chystá, a hráli jste i na některých významných akcích, třeba před královnou Alžbětou II, ještě když žila, to bylo myslím na její 91.
1: Ano.
0: Mám takový dojem. No a pak taky jsem se chtěl zeptat ještě na spolupráci s jedním člověkem, o kterém asi naši posluchači vědí, a to je Peter Freestone, který se rozhodl žít v České republice, byl to, říkám to dobře, osobní komorník.
1: Tajemník.
0: Tajemník, něco takového.
1: Tak.
0: Píš tajemník Freddieho Mercuryho. Tak můžete nám o tom pánovi něco říci?
1: To je velmi milý, srdečný člověk s nádhernou angličtinou, takže rozhovor s ním je vždy inspirativní, nejenom teda po stránce informativní, ale i po stránce anglikofonní, řekněme, lingvistické. A ano, on se rozhodl žít tady, asi já nejsem nějak ta správná osoba, asi abych vysvětloval proč, ale on často říká, že to byly sympatie k české kultuře, k tomu způsobu, jak tady žijeme, a asi k tomu, si v těch 90. letech představíte, co tedy, nebo kolem toho roku 2000, když si představíte, co hrálo tehdy v MTV, tak tady pořád ještě ty písničky jako byly trošku jiný, jo? Takže mu to asi bylo sympatičtější. Ale já se s ním v tomto potkávám, protože my jsme procestovali s kapelou asi 25 zemí světa a samozřejmě ne, že bychom všude strávili měsíce, takže nechci dělat chytrýho, ale já sám často nebo rád cestuji a musím říct, že ta Česká republika mi vychází pořád jako takový krásný jako střed opravdu, nechci říct průměr, ale prostě střed těch životních aspektů a já se mu vlastně nedivím.
0: To je pravda, ale já jsem spíš myslel, že jste taky od něj načerpal nějaké poznatky o Mercurym, nebo jste to nedělal?
1: Jo, tak samozřejmě jsme se o tom bavili, ale víte co, já jsem takový, že já, když mi něco neřeknete, já se nezeptám, jo, protože ptát se třeba na to, jaký byly ty večírky, jestli je to pravda a tedy, tak mi by to přišlo žinantní trošku. Takže mě spíš jako zaujalo to, že třeba Freddy si míchal takovou speciální tekutinu, zkrátka horká voda, a citron a med, a tomu pomáhalo před koncertem k té hlasové performance, k hlasové přípravě. Pak jsem ale zjistil, že to měli často i jiný kapely ve svých riderech, jo. Třeba myslím, že to měl dokonce i David Bowie a podobně, takže a je to velmi dobré, teda opravdu vás to jako připraví na ten výkon. No a jo, jasně, že jsme se bavili o Freddym jako takovým a potvrzuji, že tedy ten Freddy měl v podstatě dvě tváře. Jedna byla ta na tom jevišti, kdy byl ten dynamický, energetický člověk a pak teda velmi taky srdečný člověk ve svém soukromí.
0: Dobře, nakonec jsme viděli film, který jako vždycky je to taková trošku úprava toho, jak to ve skutečnosti bylo, ale jinak film byl slušný.
1: Mně se to moc líbilo, já samozřejmě jsem z oboru, takže z toho divadelního, takže chápu divadelní licenci, že se to trošku musí udělat, aby to fungovalo divácky. A já jsem to tomu Ramimu Malekovi v podstatě sežral, i když mám pocit, že tam možná, zvláště při té pódiové prezentaci, byl trošku křečovitý, ale to já jako nejsem odborník, získal
0: jasně
1: Oscara. Že?
0: Ale takže on to snad i sám zpíval.
1: Ne, Rami Malek ne. To byly původní vokály Freddieho Mercuryho, a plus tam byly vokály Marka Martella, který naspíval takové ty, to je mimochodem teda zpěvák, který má velmi blízko barvou hlasu k Freddiemu. Možná mu třeba někde zaskýbí ta energie, ale jako barevně je to velice, to je neuvěřitelný v podstatě. No a on zpíval ty věci, které zkrátka neměli v nahrávacím studiu od toho Freddieho.
0: Tak to bylo takové trošku jenom odbočení. Já se vás ještě zeptám na jednu věc, která mě teď napadla. Jak široký je váš repertoár právě té skupiny Queen, té původní?
1: Já mám pocit, a taky už jsme to dlouho nepočítali, že máme dokonce kolem 90 písní, co jsme zahráli za těch 20 let různě. No, ve finále stejně skončíte u Bohemian Rhapsody a I Want to Break Free, to by vám divák neodpustil, jo? Ale my se každý rok snažíme přinést něco, co jsme buď ještě nehráli, nebo dlouho nehráli, co jsou takové perličky. Ale je to těžké, protože ty Queeny mají takový hitů a že vlastně spíš není otázkou, co zahrajeme, ale co nezahrajeme.
0: Tak teď si zase pustíme ale muziku a bude to zase váš vlastní výběr někoho jiného.
1: Tohle to je nádherná věc, kterou jsem objevil ve švýcarském Montré, když jsem tam byl kdysi na nějaké dovolené. My jsme tam mimochodem i s kapelou hráli. Tam je totiž taková obrovská slezina fanoušků. Každý rok se to koná. Příští rok tam opět vystoupíme ku výročí 80. narozeninám Freddieho Mercuryho, což bude taková jako opravdu veliká oslava, takže si vážíme toho, že nás pozvali. Nicméně tohle jsem tam objevil, tohoto interpreta ve švýcarské MTV v roce 2004, tuším. To ještě Queeny neexistovaly. A jmenuje se, je to francouzský zpěvák Renan Luce a píseň se jmenuje C'était musique.

0: Skončila další píseň, splněno další přání mého dnešního hosta Michala Klucha, tedy byla to Sete Music, tak jak se jmenoval zpěvák, jste říkal Ranan Lus, jestli to čtu správně.
1: Ano.
0: A my už se blížíme k závěru našeho pořadu, ono vždycky to povídání rychle utíká. A tak se na závěr zeptám, co teda chystáte novému, už jste říkal, že možná budou v prodeji lístky do O2 Areny, ale pak budete jezdit, jak jsem se koukal, po novém roce i dál do zahraničí, vystupovat i tady v menších sálech. Zajímá mě vždycky, třeba mě to říkají i operní pěvci a tak dále, že publikum je taky vždycky jiné. Máte s tím podobné zkušenosti? Nebo ne, úplně jiné.
1: Jo, jo. Jo, jakoby je to pravda, reakce. Samozřejmě jsme zažili v nádherném v podstatě koncertním sále Palau de la Musica Catalana v Barceloně, který jsme vyprodali asi třikrát, tuším. Jsme zažili nádherný publikum, až bych řekl fotbalový, to opravdu se vymykalo. Jinak je pravda, že třeba německý divák si počká první dvě, tři písničky, než ho přesvědčíte, že skutečně ty peníze utratil správně. Český divák je takový jako srdečnější, řekněme, to slovo používám nějak často dneska. Skandinávský divák je zase vzdělanější, bych řekl, jo, více ocení takový ty kytarový solo nebo ty těžký party. Ale ve finále já to nemám rád, to srovnávání, protože ono taky záleží, jestli je zrovna pondělí nebo pátek, jo. Jestli ty lidi jdou na drink nebo z něho teprve, nebo už na něm byli, jo. Takže je to těžký, ale já mám prostě rád, že výborný zvuk, když jsme všichni zdraví, mně se zpívá dobře a to pak jako i ta energie na tom jevišti je prostě znát.
0: Byla znát i na tom koncertě, na kterém jsem byl já, takže můžeme někam pozvat.
1: No můžeme, a třeba zrovna sem, protože na Křižíkově fontáně vystoupíme, a teď nevím, jestli ten datum jsem zapomněl, 11. srpna 26, teda
0: je
1: samozřejmě.
0: To v srpnu.
1: Je to v srpnu. My máme 20 let, budeme slavit celé léto, máme tam nějakých, teď ještě přidáváme něco kolem 10 koncertů zkrátka po celé republice. Chystáme na rok 27 právě koncerty s Janáčkou Filharmonií, tak snad se vše zadaří. A možná že nás čeká i nějaký velký koncert, tak to ještě nevím, tak uvidíme. No, máme 20 let, tak něco se tam rýsuje, ale možná bych o tom vlastně asi nehovořil. Dokud není podepsaná smlouva,
0: no,
1: a dokud
0: určitě
1: nestojíte na jevišti, tak jako kdyby to nebylo.
0: Abychom to nezakřikli, tak taky hlavně. Já vám moc děkuji v závěru našeho rozhovoru, že jste přišel do našeho studia. Vážím se taky toho, že posloucháte Radio Klasik Praha, ale poprosím vás teď o závěrečnou skladbu. Zase to bude něco úplně jiného, tak říkejte.
1: Tak, teď to bude jako velmi specifická píseň, taková gospelovka, kterou s námi naspíval Maranatha Gospel Choir, což je pražský chorál, gospelovský soubor. A je to teda taky Soul to Arena z roku 23 a ta píseň se jmenuje Let Me Live, je od Queen a je, myslím si, že se hodí takhle do té mezisváteční doby. Tak přeju krásný svátky všem a ať se daří a děkuji ještě jednou za pozvání.
0: No a protože těsně před novým rokem s velkým N, tak taky přejeme hodně zdraví do příštího roku a to tež přeji i vám.
1: Přesně tak, já vám tež a děkuji moc za pozvání.
0: Mým hostem byl Michael Kluch.

0: z archivu osobností.
1: Jsme Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Posloucháte Klasik Praha.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnes večer nás na Klasik Praha potěší hudba německého hudebního skladatele a dirigenta Maxe Brucha. Bruch získal hudební vzdělání v Kolíně nad Rýnem. Jeho učitelem byl skladatel a klavirista Ferdinand Hiller, kterému mimochodem dedikoval svůj klavírní koncert A-moll další slavný skladatel Robert Schumann. Později byl pak Bruch sám činný také jako učitel hudby, ale rovněž jako skladatel a dirigent, a to v mnoha německých městech, Meiningenu, Berlíně, v Bonnu. V době vrcholu své slávy byl po 3 sezony dirigentem Liverpool Philharmonic Society. Od roku 1890 až do konce své hudební činnosti v roce 1910 pak vyučoval kompozici na berlínské konzervatoři.

0: Je. Na Klasik Praha dnes večer zazní právě už zmiňovaná skotská fantazie pro housle, která vznikla v roce 1880 jako čtvrté dílo rozsáhlého souboru skladeb věnovaných sólovým houslím a orchestru, které zahrnují celkem 3 houslové koncerty a 6 dalších koncertních skladeb. Autora, který ve Skotsku osobně nikdy nebyl, ke zkomponování této skladby vedla inspirace knihami spisovatele Waltera Scotta, se kterými se seznámil v době své pracovní návštěvy Anglie. Původní titul skladby je Fantazie volně využívající skotské lidové melodie. Nebylo to poprvé, kdy se autor ve svém díle inspiroval prvky z hudby jiného národa. Naopak, jde o jeden z charakteristických aspektů jeho tvorby. V jiných dílech je možno slyšet například židovské anebo maďarské nápěvy. Tak jako většinu svých děl i tuto fantazii složil pro jednoho z nejvýznamnějších interpretů své doby, španělského houslového virtuóza Pabla de Sarasate, který skladbu uvedl v premiéře v září roku 1880 v Hamburku. Poté si pak ještě poslechneme Bruchův méně známý houslový koncert číslo 2 D-moll opus 44. Hrát budou skvělý houslista Itzhak Perlman a New Philharmonia Orchestra. Řídí Jesus López Kobuš.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Zdánlivě začnu dnes ryze cestovatelskou otázkou, která, jak by se zdálo, postrádá opodstatnění na vlnách rozhlasové stanice zabývající se klasickou hudbou. Brzy se ovšem ukáže, jaká je její souvislost s místem, kam se vypravíme za dalším z operních domů této planety. Tak tedy, chtěli byste si dopřát dovolenou, při níž byste podnikli krátké výpady do Paříže, do Londýna, do Bruselu, anebo třeba do Benátek severu, za který jsou obecně považovány Brugy? A přitom byste se vyhnuli ubytování v těchto turistických centrech, kde se za ně platí nehorázné peníze? Řešení existuje a jmenuje se Lille. Město, kam míříme, je totiž z hlediska cestování výtečně umístěno. Brusel je odtud vzdálen jen něco přes 100 kilometrů, Londýn a Paříž přibližně dvakrát tolik a do Brug tam je to vůbec docela blízko. Když si k tomu připočteme, že tuto část Evropy brázdí různé rychlovlaky, pro které není díky tunelu překážkou ani kanál La Manche, máme tak říkajíc vystaráno. Severofrancouzské město Lille s počtem obyvatel poněkud menším než Brno je totiž sice zajímavé jak svými dějinami, tak svojí současností, ale pro turisty méně lákavé a tudíž finančně snesitelnější než metropole, do kterých se dá odtud hvězdicovitě vyjíždět. Takže je vysoce pravděpodobné, že našinci zbude pár desítek euro, občas pravda i přes 100, na návštěvu místní opery. Ležící kde jinde než v historickém centru města na náměstí zvaném inu jak jinak než divadelní. Zatímco Lille jako takové datuje své počátky hluboko do středověku, místní operní dům má ve svých genech vepsáno baroko. Proč právě toto údobí vyplyne z dalšího vyprávění? Každopádně byl její vznik zásluhou zapomenutého skladatele jménem Pascal Collas. Umělce, který se víc než svými vlastními operami zapsal do hudebních dějin tím, že dokončil jedno dílo svého mentora a ochránce. Tím byl mnohem slavnější a dodnes svým odkazem živý velikán Jean-Baptiste Lully. Jeho operu Achilles a Polyxena ovšem za pouhých 8 měsíců od Lullyho smrti stihl dopracovat právě Pascal Collas, tehdy 38letý. Uplynulo dalších 13 let a Collas se ocitl v čele snah o založení operní tradice a operního domu v Lille. Proč právě tehdy mělo to svoji logiku? Než to blíže osvětlíme, poslechněme si svitu pro orchestr ze zmiňované Lullyho opery Achilles a Polyxena.

Město Lille se nachází v kraji občas nazývaném francouzské Vlámsko a leží jen 15 kilometrů od dnešní Belgie. Této okolnosti odpovídal její vývoj, kterému nezřídka vládli jiní panovníci než galští. Až tomu roku 1668 učinil přítrž král Ludvík XIV., který využil dohody zvané Cášský mír. Aby pak jeho úsilí ještě potvrdili výsledky takzvané války o španělské dědictví. Podrobný výlet do složitých dějin si odpusťme. Pro nás je podstatná okolnost, která z naznačených proměn vyplynula. S tím, jak se město Lille ocitlo na francouzské půdě, se prudce zvýšil zdejší zájem o operní žánr a o operní zpěv. Zprvu amatérský, ale směřující k tomu, čeho se ujal skladatel Pascal Collas. Začal tím, že organizoval operní večery přímo na místní radnici, protože její hlavní sál byl k hudebním produkcím prostorově vhodný a mocensky přívětivý. Brzy však bylo zřejmé, že se jedná jen o dočasné řešení. Na pomoc opět přispěchal Ludvík XIV., který městu věnoval značnou částku za účelem kulturního zkrášlení. Mělo být zároveň doplňkem i protiváhou čilému obchodnímu ruchu, který zavládl v prostoru chráněném středověkým opevněním. Díky němu si Lille vysloužilo přídomek Královna citadel. Nyní, tedy v 18. století, se to ale mělo dařit i hudbě obecně a opeře zvlášť. Vše ovšem má svůj čas. A tak byl první operní dům ve městě zpřístupněn až roku 1788. V poněkud nevhodné datum i proto, že ho navrhl oblíbenec končícího královského dvora, architekt Jean-Jacques Lequeu, který po velké francouzské revoluci jen tak unikl osudu svých chlebodárců. Původní opera, jeho dílo, vydržela v Lille podstatně déle a její existenci ukončil až požár roku 1903. Nová budova, jaká historickému centru města vévodí dodnes, nezapře svoji inspiraci, jakou byla pro tehdejšího architekta Louis-Marie Cordoniera pařížská opera Garnier. Její mladší sestřička na severu Francie je sice menší, ale dostatečně velkolepá na to, aby svou secesí upoutala dodnes každého, kdo buď jen prochází kolem, anebo vstoupí dovnitř. V hlavním bohatě zdobeném sále se do hlediště pohodlně vejde 1138 diváků. Vše se tedy zdálo počátkem minulého století zalité sluncem. Jenomže přišla první světová válka, ve které se fronta posouvala tam a zpět, vojska střídavě získávala a vyklízela terén, což mělo pro Lille celkově a pro její operní dům neblahý následek. Město okupovali Němci, kteří dávali přednost zdejšímu kulturnímu domu Sevastopol. Dokonce do něj nechali odvést cenné vybavení, o které tímto operní dům na několik let přišel. A do Sevastopolu s poněkud rozměrnějším sálem pro 1350 návštěvníků se nastěhovala tvorba Němce každým coulem, rozuměj, Richarda Wagnera. My jej připomeneme předehrou k opeře Mistři pěvci norimberští, Gewandhausorchester Leipzig řídí Andris Nelsons.

Do našeho příběhu o operním domě v Lille se náhle vklínil jiný dům věnovaný hudbě známý pod názvem Sevastopol. A tato odbočka si zaslouží vysvětlení. Musíme se při něm vrátit do roku 1903, kdy přesně 6. dubna vyhořela zdejší opera, jak už o tom byla řeč. Tehdejší starosta, jistý Gustave Delory, byl zjevně mužem činu, protože už měsíc poté, 8. května, předložil městské radě návrh na vybudování kulturního domu, který bude hudbě sloužit do doby, než se postaví nová opera. A tak se i stalo. Projekt nabral doslova oslňující tempo. Psal se 30. listopad téhož roku, tedy 1903, když byli do sálu pro 2000 diváků vpuštěni první návštěvníci. Jak vidno, když se chce, všechno jde. Ale proč byl tento kulturní dům, kam se ve městě Lille dočasně přesunulo operní umění, pojmenován tak divně, totiž Sevastopol? Co s ním mělo toto město na vzdáleném Krymu společného? Kulatých 50 let si tehdy, onoho roku 1903, Francie připomínala od tříleté krymské války, konfliktu, který vypukl roku 1853 mezi Ruskem a Osmanskou říší, podporovanou Brity a Francouzi, a skončil o 3 roky později ruskou porážkou. Potvrdila ji pařížská mírová smlouva. A nejen proto se pro zemi galského kohouta stala důvodem k oslavám, jaké se hodilo při různých výročích připomínat. A to byl taky jediný důvod, proč se nový kulturní dům v Lille dočkal tohoto pojmenování. Pomyslná cesta na Krym a zpět měla jen symbolické opodstatnění. Vraťme se ale do skutečné operní budovy, oné secesní okupované za první světové války Němci, kam se hudba pro místní diváky vrátila roku 1923 po nezbytné rekonstrukci, která v dějinách této stavby nezůstala ojedinělá. Prozatím poslední opravy proběhly mezi léty 1998 až 2003 a byl k ním dobrý důvod. Nejenže se konsolidovaly poměry v souboru, rozprášeném koncem 80. let minulého století, kvůli fatálnímu nedostatku peněz. A nezabránil tomu tehdy ani projekt nazvaný Opera du Nord, ve kterém město Lille spojilo své síly s nedalekým Roubaix. Na společnou cestu se tehdy vydali nadějným provedením Verdiho Trubadura. Bohužel ani tento bohulibý záměr se nevydařil. Na Prahu 21. století se ale konečně naskytla příležitost ke grantům a dotacím, protože Lille bylo vyhlášeno Evropským městem kultury 2004. A tak se investovalo ve prospěch nových divadelních technologií, zázemí pro účinkujících i diváckého pohodlí. Padla řeč o Verdiho opeře Trubadur. Dopřejme si z ní teď scénu v podání sboru a orchestru Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Eduardo Müllera. Solisty budou Ramon Vargas, Aniger Stumfius a James Anderson.

Nikde to nemají regionální operní soubory a jejich působiště snadné. Dokonce ani ve Francii, která považuje kulturu za jeden z klíčových znaků své vlastní identity a snaží se ji podporovat ze všech zdrojů. Každá nová sezóna v operním domě v Lille je proto svátkem. Umělecké vedení souboru se snaží o zajímavou a zároveň provozně úspornou dramaturgii. Vychází z nastudování 4 nových oper za sezónu, které se dočkají opakovaných provedení. Na programu jedné sezóny je proto například Handlova Alcina, ale taky Piazzolova Marie z Buenos Aires. A v mezidobí se na operním jevišti konají koncerty špičkových těles, například ikonického souboru Lézard Florissant. Město Lille není jen východiskem k výletům, je také základnou pro operní provoz v severní Francii. Na závěr dnešního pořadu nabídnu jak soubor Lézard Florissant, tak hudbu Georga Friedricha Händla. Zazní scéna ze druhé části jeho oratoria Mesiáš a solistou bude kontratenorista Andreas Scholl.

0: Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.